Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce? A já prosím, prosím, chvilku ještě svět.

0: vždycky zrudneš studem.
1: A tak slunce počkej a stůj, kam mě utíkáš. Já vím, že na večer
0: vždycky

0: že na večer
1: vždycky zrudneš studem.
0: A tak slunce počkej a stůj,
1: kam mě utíkáš,
0: kam spěcháš,
1: moje slunce.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

Bára ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem

Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadá.

byla hluboká noc, venku cizí pes vyl a já u okna stál a pil. Zřel jsem jen jeho stín.

nebylo nic. Do dne a do roka, za zvuku baroka, se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu a ne.

víc. Zmizíme v kuličce paměti, jež je slepá. Už dveře vagonů průvočí zavírá. Maminčin kapesník se v ruce nezatřepá. Nejedem do ráje,

po tém kraju. Z muškátů

0: o tém kraju.
1: Ráda tě vidím, když vycházíš z domu, ráda tě potkám a nevěřím,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Pojď a zvednem spolu pohár.
2: Zastavil mě na ulici pán,
1: že mám ale dobrý nápady.

přikryte jen na půl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

vyfoukl hašiš a tak to k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi vypadla tahle ta Jobova zvěst. Vystavit arabským hřebcům letenky na cestu ven.

směrem po sport a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu

tak z paměti se tří svou krajinu, verši a dun. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen.

na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly. Přines

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

Oni mu to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Niž je zabili, niž je nezabili, niž je zabili, niž je nezabili, niž je zabili. Niž je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tukarutk, tukarutk.

tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince, něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písk, zatracenej komár.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tak.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Můj kraj a šmlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá dým.

svůj každodenní příděl. Měl jsi málo a teď máš víc. A víc toho bude za měsíc. A všecko je to jako nic.

a listujeme v nich a záložky si dáváme do velkých tlustých knih. A tak jsme stále moudřejší a zdá se, že jsme u podstaty věci. Znal jsi málo, teď znáš víc a víc toho bude za měsíc a všecko je to jako nic. Jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic.

bude. Vždyť žijem tak, jak žít se dá, a staň se osudem. Tak proč se máme trápit a proč si máme přidělávat vrásky, nech vít vlky na měsíc. Vždyť zítra bude o den víc a ty si řekni,

Neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky

s houslovým klíčem na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem.

říct a luxusní pachuť jako od popelnic. Dráždíme smysly, něco je špatně,

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží.

svíčka zas o kousek schořela, zas jeden rok doplul k molu. Život jsou koně splašený,

nad dveřmi lokálu, bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma, klepal jsem kosu, brala mě od spodu.

mě za ruku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie, nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty,
3: ten krade jak mu.

0: Já beru bony.
1: A já za smarky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do baříže.
2: Vybrat si svoji je tajný.

Tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář.

varhany v olivě pozbyly zvuku. Je mlha a ticho a nevidíš břeh a na místo mozku jenž vedl by ruku, jen pistole píší.

v refrénu zahrají samopaly ve jménu humanity. Ve jménu humanity.

přikrčené, připravené ke skoku. Noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek. Zda ho opustila, či jen pro něco šla. Vrátila se pozdě, myslel pozdě na všechno, ale někdy je dojedeno a talíři není vidět dno. Stála na nohou tak vratce, jak jejich manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla, miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem, vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla,

ale nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, políbila jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy musí.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

sestřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, že ho to zabije. Někdo hrál blues a usnul za pijálem. Mám mu za nespí a ještě tady je. Plavoují oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzutě kňourá, smrká mi do kravaty. Fakticky nevím, co furt ta holka má. Že prej se mnou žije hůř než v lochu.

že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát. Že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, až jako já tě budu mít.

Ještě chci napsat, jak voní pivní pěna v srpnovém hicu a pod nálety včel.

ale zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blues. A pak tě nechám spát.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo.

0: městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madonna s růží,

zahášela svíci, heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebréč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku.

lesů. Červnové slunce zlátne, co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, lásko, lásko z hermánku.

s vám, já znám tu zemi, znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoše, Javor.

chlapík, co tě chytí za rukáv. Malá ryba, co se v kalné vodě třpytí.

0: hraju song babího léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Pryč z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti táta řekl.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

seš ty, na které duše odletí. Sedíš tu na své židli, jako bys na ní nebyla. Duše vrý.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řek pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvyká. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. Nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

komu jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastírat. I on měl svou vysněnou dívku jednou, ale práci směnil za kostelní zvon. Dnes, kdyby mohl, odevzdal by všechno, aby mohl být Janem

Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou

0: tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.
1: Tak do světa!

učitelé moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatýmu teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

nejhorší je ten smrádek na padnutí. Objednejte štěpku, zasypte tu

řepka fuj. Klepne

jako motýl, co poletuje světem. Z kytky na kytku se pomaličku snáší.

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

šafářovická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka. Tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali Véna splodil ono robě. Vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

se vrhnul. Nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul. Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil. Dýcháním sus do pusy pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit se společně, že to

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou z vršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně snahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď jí mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna v

zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě teď.

státu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Kolikrát jsem minul tuhletu výlohu s panáčkem odsazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korát, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hopu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek letát. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V hospodě na pranýři dneska vůbec nezapadá slunce.

když se člověk nechtě stane mrtvolou. Je to jako když vám pole pod traktorem někam uhne a pluh nemůže brázdu zachytit. Blbý na tom je, že člověk stuhne a nemůže to nijak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou

odveze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20. A stuha

panelák už spinká, i kuchyňská linka. Občas slabě zachrápe, sníh se lehá na zem, přikrývá se mrazem.

Velmi se odvážně dopředu sklání a čas se rozchází rozvážným krokem. Tma spolkla chodníky na černé stráně, jen světlo prosvítá v štěrbinách oken. Dva stíny na obzor váhavě vkročí a měsíc odráží dvě tváře bledé jako dvě veliké a modré oči. Vlévá se do sebe

semínko vesmíru dopadlé na zem. Co z toho může být? Sonet či román? Než vítr otočí

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na

světa volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Dvě kostky cukru.

dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně. My dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým. 6 dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebací asi jsme, a nebo nejsme.

0: doprava.
1: Dobrý.
0: Zleva taky. Nějak se to srovná, nějak se to udělá. Ohledy to zrovna, to se hraje do těla. Ze všech nových strojů koukaj z

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a tak hledám v tom šuplíku věci, co nemají logiku.

Prázdnota má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času. Nikam nespěchá.

Folk je železná košile. Radio Folk.

0: utíkat za cizími cíly. Norkový kožich, boty z kajmana by se mi stejně nelíbily.
1: K čemu jsou pozlacené hodinky? I bez nich poznám, že čas kvačí. A jak jsme před ním všichni malinký, já vím, že ke štěstí mi stačí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát, za okny netopíři,

klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek jako

z hluboké temnoty čekala Godoty ve jménu Trojice. Laskavá světice zmizela v Paříži a Kristus na kříži možná ji vyslyšel a stejně nepřišel.

co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme.

a zpítám. Slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

Od Lavezrádného krovinám až Visly nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužilých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv k ourazu záští jazyk. A kdo

někdy ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

Můžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky háky. Kapky jako bivní zátky, tohle nic dobrýho nevěstí. Prší

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křížaly a netušíme, jak to unesem. Prší

nikde ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota.

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván proboden, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu. Opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován.

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý,

on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

oslovit vás, lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak ohnivák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí.

ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš osý pas a oslovit vás, lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak o nivách zpívá, my se zatím spolu užijem.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Když tělo chce tančit, hele, tvoje mysl nechce

lekce poslechnout mysl nebo tělo? A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

Měnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej. Jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Může Bůh stát na tvý straně, můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních vřát, můžeš stát rovně nebo kulhat,

klec je otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou. Poslovení

aura, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti rju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Je daleko do svítání, nebe se zaliká tmou. Čas je dnes zboží, bezcenné, a měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou. Mizerné světlo, studené, a nad stolem hlavu sklání básník, když ztratil rým. Propaní v černých kozačkách, on psal jí, že chtěl by být s ní, než v lokále zakouřeným. Ten papír v dlani pomačkách,

Jedu s noje, víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, s hlavou k zemi pod hvězdami.

Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Král občas musí do boje, jen aby nezrezlo mu žezlo. Chcete se mění v štíte a ráno na bojiště zrůstají z vlastních třísek.

srdce dvalo do borca, bortí si cestu šerem, radlice v tvrdé hlíně, dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem, prosím, ať nespaníme, doufám, že nespaníme.

Vlastně nechodí, jen někde jdu s noja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdelo dere se zlo, nikdo v nás zlo zapomněl.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a všichni blízcí daleko jsou, kde prachy byl je prach a holé prázdno je na misce vach.

až mě zadíbnou jak cigaretu. A tiše dohořím popelníku,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte v nady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu táhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

jsem nevyčetl zbych, nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se staří, ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech, každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou byla dým,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Temným lesem poblíž hranic koleje z

0: zavrčí. To jsem si teda nadrobil.
1: Hudba hory přenáší.

pak se to stalo. Na pospas a na lov vydal jsem se cestou.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulí rtíky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

Ta zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázat.

Zase blízká slunko v korunách a v noci svítí letní ohníčky. Za městem teče řeka, na refíži čeká má spacák, co pánu.

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

letní ohníčky. Za městem teče řeka a na refíži čeká má spacák, copánky a dělíčky. Za městem teče

0: copánky a dělíčky. Má 30 copánky a dělíčky, 40 melíry a faldíčky, 130 paruku a chlebíčky.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trochu.

někde v prese. Vrací se mi stále na mysl. Proč se tyhož krásu člověk sotva unese? Je v posledním levelu.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit. Za svůj hřích, za svůj hřích. A na konci své cesty

0: laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta, 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Kdyby tady byla

kravaty a tak. Snad si koupím novej voz, saka, kravaty a tak všelijak.

životě stačí to, že jsem. Možná to půjde i bez prachu, mně nějak stačí to, že jsem.

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

v trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

konec nastane, až tahle píseň přestane, kapela přestane hrát. Takže nám zbývají ještě asi tak 2 minuty 50. Takže měl by nastat klid, jenže co když nechci odejít, kdo to zařídit umí? Snad jenom zvukař Milan Cimfe, co mě nevypne, ale stlumí. Takže měl by nastat klid, jenže co když nechci zastavit, lepší než cíl je běžet. Ať se furt něco děje, radši chci umřít v běhu, než ležet.

já už jdu. Jestli tohle má být opravdu konec, vypni mě. Klidně to zmáčkni. Já se teda samozřejmě nebojím. Já jsem v životě neudělala nikomu nic zlého. Ano. No, až na... No, to je jedno. Každopádně teď mi sem kvůli tomu už nevolejte. To vyřešíme všechno až tam. No, a ještě vlastně. No, a to je

já už fakt jdu do fejdu, do fejdu. Já odcházím. Já pořád odcházím. Pořád odcházím. A ještě jsem vám chtěla samozřejmě říct základní sdělení téhle desky. Který by mělo přijít samozřejmě až úplně na konec.

z dýmu prošlých vteřin, voní moudrost let, čas krajánků, co v krajpách za příběh loudí, aspoň na chvíli stín.

Jako u starýho Klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Jako u starýho Klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas, rozhlížíš

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

propracoval. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zařít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech, samý stech. A ty si dál koušeš.

přes nechty. Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu, a ty jsi ztratila

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

Já doufám, že se zase zítra vrátí moje strašidýlka laskavá. Já vám koupil divnou chajdu, netušil jsem, co v ní najdu. Strašidel je plná, tomu nevěřil bych sám. Každou noc se všechna sejdou, nechápu, jak se tam vejdou. Není

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že kruh

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Tak seděli Bobby ho krčmě při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chunk z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chunk měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zkus vyndal svou lulku a pliv garem porajt. Pak spokojen začal zas hulat, že smírně skončil spor, své benčo

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánu.

Novinové stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

tak se mnou Líza dělá chodecké závody. Odsoky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánovi.

stánky, billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly zamává.

jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se, kde

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

tykal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí a tohle foyer.

0: to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.
1: Je pár minut po 21. hodině.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty jsi zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlech.

A já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

0: Přišlo jednou, když byl mráz, mělo žízeň, mělo čas, znavené usedlo na můj práh. Trochu divné zvuje dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řeklo, a já jsem se smál.

0: přišlo jednou, když byl mráz, na rtěch úsměv, tichý hlas, znavené usedlo na můj klín. Trochu těžké, mlčím dál, trochu blázen, trochu král,
1: jsem tvé štěstí,
0: řekla, a já jsem to bral.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu. A ty jsi ztratila

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Čekám dopis z velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slova, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen ten zvuk písma. Má kůži do hněda už v půlce prázdnin, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno a pí.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle.

mi platný, oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zpěv. Valašský drtivý styl, valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

0: stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.
1: Je krátce po 22.

noc, kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby si neoblík

život je jediný, roky jak vteřiny v pekelném nebu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička, před chvilikou byli děti. Mládě centácka má z tobě tacka, má může být zábavné, nebo to. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme, že to...

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Mezi číst jsem mi líný, přelouskal jsem pár stránek, pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem z

chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí, co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, nech si poradit na bota.

0: počítač.
1: Mám.
0: Mapu.
1: Mám.
0: Šroubovák a pájku.
1: Počkej, mám.
0: Kapesníky.
1: Mám.
0: Brufen.
1: Mám.
0: Máš tu státní vlajku.
1: Tu nehledám.
2: Captain, this is Houston. We have 2 minutes to take off. 2 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston. We have this problem again. It's a wife on the phone again. Should we connect her?

0: liftoff. The MA-6 vehicle has lifted off. The MA-6 vehicle has lifted off.
1: Když vám váš kamarád zdrhne i s prachama, které vám půjčili známí. Poněkud zklesle sedíte v křesle a nevíte, kudy kam. Mít po ruce klacek a toho chlapa těch facek, ale nikdo

Květnou neděli nebylo lautr co dělat. Válím se v posteli a nechce se mi zvedat. Jen mrknu na trafo, co tam lidi tak šílejí.

nebyl, a tak se ho pořád ptali. Na Boha, na daně, tak různě, jako že je to pálí. Potom se smluvili a 30 stříbrných dali.

něco schází. Toulám se po městě, i v horku mě pořád mrazí. S Marií z Magdaly si večer ve stínu šeptá. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap.

čtu včerejší zprávy, včera se v nich praví, že fotky jsou už tmavý, brzo zežloutnou, že už mi všichni

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí.

No víš, že nezavolá. Jen ve spaní jeho slůvka ti zní, jen ve spaní tak blízko se zdá.

cestou směrem od Vilémovic, kde lišky dají dobrou noc a stěny z kotovic. Tam kroky vržou v podkroví, i baskervilskej pes by se tam bál. Jedno místo znám, dnes o něm ví už celý svět, když mlhy padnou kránu na dno skoro nevidět. A stíny se pak položí do starodávných cest u kraje skal.

let, nebo víc, no těžko říct, kde hledat odpověď. Jen jedno máme jistý, kdo mohl by vědět víc, už dávno spí. Závist, která možná mohla napsat tenhle děj, nevím nic, co můžu říct, já nejsem čaroděj. Jen občas cítím v kostech strach a stíny hodně

pochopit, jak nejlíp najít řešení a šanci uchopit. Jednou proždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď. Tam stojí.

prchne listí, rádio hlásí, léto je pryč. Slunce zívá a líně svítí, zima už to ví, jde hledat klíč. Vítr zafouká ze strání a polí.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

záznam se nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená.

slyší. V mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Kohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

píseně pukét pro nevěsty i kvítek pro rekruty. Počátku uprostřed na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vstříc a luxusní pachuť jako od popelnic. Dráždíme smysly, něco je špatně,

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár.

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

A když se štěstí otočí a zdá se, že je všechno hlavou dolů, že víno nemá správný šmak, místo slunce černý mrak a každý

0: a zvednem spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

Pomalu mě oči bolí od žlutých polí, lidi budou pro peníze schopni čehokoliv. Nevadí, že spodváděla, nevadí, že zkrat, jen to hezky zabala, pojď kandidovat. V obchodě na Libeři, jak vejdu do dveří, prodavačka u pultu mě pohledem udeří. Pane, v tuto dobu tu nemáte co dělat.

dneska šílí, že prý dříve bylo líp. To, co je tu dneska, je snad jenom blbý vtip. Všechno stojí více kaček, než by mělo stát. Zaplatí 3 pomeranče a mizí zdat. Žene ke mně sousedka a dusí v

Prý kde se bere jeho sláva všecka, kdyby bylo co nebylo, zvládl by snad věci, o kterých si Němci můžou nechat zdát. Jednou v roce jedno srdce Češi sdílejí, když dávají v televizi mistrák v hokeji. A kdo dneska

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznal. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem oslovit

za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej, kdy

doktor ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přehled o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky vy.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, pod tím se čůrkem, tohle je ještě horší.

taky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

sečet pelinku, talíř a chleba a sůl. Ještě se umíme chechtat a brečet, nezbylo na dýško jen holej stůl.

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu,

Rodem z Mejdanu, divoký ticho Žižkova. Večer už možná nevstanu, spiju se ve snu od znova. Ke konci noci zulíbám, zas tvoje rety švatlavý,

na dny, kdy propilo se vstupný, na velký povodně a taky na správce, co uměl sehnat vše.

všechno si vrátil na svý místa. Tak ještě otřít práh, hodit klíč do schránky,